Ještě vody. Vidějí sorovci. Parkrna. Kjo. Natekňu. Kytne vár vidějí vrnýho. Aby ich